Ne, tak to kejíš dlouho sred, tak do zelení šriušku to s Birom. To zábules. A tu bíme min švábe.